0: Chuchle. Příští zastávka Dostihová. Příští zastávka je na Znamení.
1: Yeah.

Dostihová. Příští zastávka Lahovičky. Příští zastávka je na Znamení.